Šky a podobný keci. Jsem poslední romantik, co si tu píská před popravou. Zaplatím složenky, opustím milenky, zbavím si věci. Pojedu na sebe.

0: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně, táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, před síní stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu typnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

sobotu. Jižní Morava sklizena před termínem, co dělají kobylky u Odonína večerně.

prostřední stranu. Chytě přicháte starýho brejatýho podvodníka, počtěte si za paníka. Večerní Praha, večerní.

vždycky stejně příjemně a kýval se dál a dál. Jen s tím úsměvem, co v továrně by natiskli. A klidně bych přežil i její největší nesmysly.

do důlku. Ten důlek jsem já. Pod třeší nad zmatkem usedly myšlenky, klouzaly po ledě, asi byl moc tenký. Někdo se převalí, tlačí ho můra, a pak se probudí. Ta můra jsem já.

0: Rádio Folk. Váš klidný prostor.
1: Zase se budím na dece ve 2:10, byl to jen sen, říkám si a srdce sklidňuje se. To by se nemohlo stát, to by nedávalo smysl, to by bylo mimo mísu. S pomyslu jsem za vládce si volil diktátora, aby mě ochránil před jemnou diktaturou. A z mobilu jsem naťukal do fóra, že prý sním o světě s telefonní šňurou. A pak jsme 35 let sbírali víčka, aby postižení měli stovku za ně. A dávali jsme operovat svého králíčka, když jiného jsme zatím měli na smetaně. Tak zhruba je to na palici, po noci zabírám světnici na petlici.

u těch špatných jsem pak hledal pochopení a v tom smu slušní lidé byli vlastně zrádci a ti noví slušní velebili holarabky a chudé děti měli jsme na práci a za to jsme jim posílali samou

zavírám světnici na petlici. V té kleci přesu se zimou, jak mě ocel v ruce sepe. Je mi špatně ze sebe a je mi špatně z tebe. A pak se budím.

Lodkou, mizernou samohonkou, přichází z neznáma housatý pravoslavný pop. Přichází sadem rozkvetlých bílých třešní, nad sebou nebe, ten modrý nekonečný strop. Krásná carevna, důvěřivý car, snadno podlehnou čaroději, ještě víc mu věřit měl Báťuška Gosudar, když říkal, nechoď do války, Nikolaji. Jiskřivé ráno, kočí už zapřahají, až krásné dámy nasednou, můžeme hned jet. Samovar dýmá, prostřeno v březovém háji, pirošky, vodka, kaviár, rozdrcený led. Chraň cara, okolo gardové pluky v parádním marši táhnou a salutují hned. Na dohled bitva spočítáš na prstech ruky, kolik z těch mužů, kolik se vrátí domů.

mu věřit měl, Báťuška Gosudar, když říkal, nechoď do války, Mikolaji. Smilník a pijan, zázračný léčitel taky, věštec a prorok, údajný carevnin mělenec. Zamrzlá něva, ve sněhu krvavé stopy, čtyřikrát zabit, Rasputin prohrál svoji věc.

jako sudar, když říkal, nechoď do války, Nikolaj. A bydlí vodkou, mizernou samohonkou, přichází z neznáma pousatý pravoslavný pop. Přichází sadem rozkvetlých bílých třešní nad sebou.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Valentino, to už sněží, nebo se syna ze sna dotkla mojí tváře. Valentino. Co lze stihnout za jedinou noc, co stačí vyrůst, než sad rozpustí se v páře. Valentino. Zkušenou dlaní pátráš po úchopu na tvrdé skále mé hrudě.

спеца, на ještě horká skleněná srdce, ve kterém zůstal ukrytý tvůj dech. Vítr jde odsudet, nůž visí nad světem, těžko říct, co bude, sotva vím, co je teď, snášíš se na mě jak sníh na štíty střech.

ozvone, jako prst světěca, která se ptá svědomí, zda není hřích modlit se a své víře bez kontor, slovy dávat hranice.

de faire. Jako stopa ve sněhu, co tu zbyla po tance, než i jeden rozběhá.

astraky odnesou má zrcátka. Neste mě, neste, ptáci do nebes, divokým kachnám čechrám peřinky. Přes moře žluté přejdu lila vřes, astraky odnesou mé hodinky ještě dnes. Hou, hou, hou, kam zas všichni jdou? Za kouskem nebe dojíš se chlebem a ty nesmedem, dokud dva jeden jsou.

0: každý v tom náměstí snad ve mně zůstal kus.
1: Vzpomínám si na každý z těch dní. Vzpomínám na chvíle, kdy jsem byl s ním.

Beatles už slyšel celý svět, nám se mi pochod hlavy plet a vlasy rozkazem jsme měli jak do písk. Po sklepích třískali jsme rok, pokrok jen v sobě uvnitř jen, kde pak se ozvat, to hned byl doktor dělníkem. Kde jaký majá les a slávu, vždycky někdo nějak odnes, vylít ze školy, šel v Praze stavit.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: A tak nám podzim zase nic nepřines. Stromy se opily a mají kocovinu dnes.

Tak k sobě máme zase o rok víc. Měsíce pluly jako 12 plachetnic. Všechny šly ke dnu, nezbyl po nich ani dým. Tak raději zamávám těm mrakům vysokým. A dny se krátí a s nimi i dech. Co bude, až voda bude na břeh? Co bude s tebou, když tě nevylovím? S kým budu mávat těm mrakům vysokým?

a tak nám podzim zase nic nepřines. Jsme trochu mokří včera jako dnes, sušíš si vlasy a hlad.

Vlna pohody v Mosi Komerce. Rádio Folk. Řekni mi,

rozbitá váza se dá vždycky nějak slepit a každá kostka ledu jednou roztaje. I každá kocovina se dá něčím přepít. Kolik chceš cukru, můžeš hodit do čaje. Můžeš se odevzdat dnům tak, jak volně plynou, nebo si prohlížet celou noc pod peřinou.

stačí a stavit barikády z židlí u dveří. Nakonec stejně přijdeš na to, že ti stačí. Je něco k obědu a něco k večeři.

dostáváš se u jednoho stolu, chystáš se k rozletu a pak se ukáže, že jako zibězdí žen nahoru a dolů, že dávno zapadl si přesně do drážek. Budík řve každé ráno do práce a kusem, ať stíneš v automatu dát si vodku s džusem, abys měl do života špetku kuráže. Polikáš útržky věd a možná si radši, že těm tvým moudrým pravdám nikdo nevěří. Na oko bráníš se si přiznat, že

naposled v 8. třídě choval si se spurně, že každý strůjcem svého štěstí přece je. Od těchto párkrát skončil tvůj hlas něčí urně, pak si šel domů a dál se nic neděje. Tvůj vlak si drncá, všichni kolem někam jedou, ty jsi na cestách, ty cesty ale vedou. Jenom tam, kde jsou položené koleje. Ještě je naděje, škoda, že nejsem mladší, říkáš si, já se ještě jednou předvedu. A kdyby ne, tak vlastně docela mi stačí.

Ženská psychika, byť už nad ní léta bádám, stále se mi vymyká. Má-li nějaký vlastní řád, to bych věděl vážně rád. Vím jen tolik, i když nechci, co se týče ženských věcí, stále být v první lekci stále jsem. Nejdřív dá ti na vědomí, jak jí chybí obětí, sotva 10 minut na to, sama vysmíká se ti, tak jí nechám a jdu ven, vždyť co víc tu zmůžu jen, opět vidím, i když nechci, co se týče ženských věcí, stále být v první lekci stále jsem. Už jsem jednou nohou venku, ona vzdychá ve dveřích, zůstaň se mnou, co pak nevíš, jak se bojím příšeří, tak se pozdržím a hned.

že prý přeháním, ach teď opět vidím, i když nechci, co se týče ženských věcí, stále být i v první lekci stále jsem. Tam je drahá každá rada, kde je ženská psychika, byť už nad ní léta bádám, stále se mi vymyká. Má-li nějaký vlastní řád, to bych věděl vážně rád. Vím jen tolik, i když nechci, co se týče ženských věcí, stále být i v první lekci.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Vodní hladina, samá řasa, oko obrostlé rákosem.

vodní hladina, samá řasa. Oko obrostlé rákosem. Když spíš na rybách, to je krása. Když spíš na rybách, to je sen, to je sen, to je sen.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Sedí topič u piána, proluduje potají a pod prsty toho pána bílé klapky černají. Za ta léta u divadla, která strávil v kotelně, hraje svoje, pec nám spadla stále více portelně. Zatímco

potají a pod prsty toho pána bílé klapky černají. Slaví celý rozesmátý konec topné sezóny a kysličník uhel.

co se nám promění, chvilkové soustředí a přijde svítání. Jsme noční chlad a denní láva, co udělat, když poprchává slaný den.

od zimy do léta, plamen se proplétá ledovou nadějí. V sekundě splynutí strna

někdy vám láska jen tak beze stopy zmizí. S otázkou máš mě rád, máš mě ještě rád. Člověk si připadá, že už je někde cizí. Má ještě smysl rvát se, nebo už to vzdát. Dostanu kopačky a já si pořád říkám, co jsem si nadrobil, že to si taky sním. Ale ta láska přece nezmizela nikam. I po mý kremaci snad zbyde popel nebo dým.

kvety, nebo když ve vodu rozpouští se led. Já už jsem rozstál a teď čekám, co ty.

Kam vlastně láska zmizí, když už není ve mně, anebo v tobě, to je vlastně celkem fuk. Jestli schlamstnul vesmír, nebe nebo země, má i teď jiná holka nebo jinej kluk. Možná je lásky pořád stejně jako kdysi, jenom těch lidí je teď na ní čím dál víc. Tak to bych radši nebyl ani tam, kde ty jsi. Možná se odstěhuju někam na měsíc.

kvóty, nebo když ve vodu rozpouští se led. Já už jsem roztál a teď čekám, co ty.

navždy věrné. Říkají, vzpomeň si a nikdy nezapomeň, že se v lidech skrývá led a že se v lidech skrývá oheň. Když zbraně utichnou, převlékají se kabáty, tak si vzpomeň na bolest, paň

A i přes ten poslední skutek, i když prchal, přec neutek, jsou mu věrné, stále věrné, navždycky věrné.

hlásím, že jsem poslední vojín na opuštěný vartě. Hlídačem v pokladu a zajatcem svých práv. Položka na seznamu hříchů v stornovaný skladní kartě. Pozdravem bez podpisu a poslem žádných zpráv.

že neznám zadních dveří a nemám, co bych zahodil. A neznám toho, kdo by věřil, že se Dalaj Láma

a knutus žeslan. Měnil bych pravdu ve lhaní, včas tušku hudbu varhaní,

těžká víčka a chuť něco vypít, kabát na sebe, ulicí dolů oči mi svítí jako svíčka, jako tamhle ten byt, kde mají schody do nebe.

barová šmíra a tři páry tančí, jedni nám hapali. Kapela hrozná, ale světýlko bliká, vrchní sklo sbírá, v rohu dvě dámy jančí a známí z kapely.

trávě mezi listím, porevy větru, hřebeny holých větví. Po nebi letí mraky a barvy dnů se mění. Co bylo, nebude, a to, co je, už dávno vlastně není. Bodláky kaštanů v trávě mezi listím, cáry pavučin, šípková růženka v trní.

Říká si, znám jeden způsob, jak se zmrzlinou zacházet. A stejně tak bych chtěl i Janin let rozpouštět.

jsem znám jeden způsob, jak se zmrzlinou zacházet. A stejně tak bych chtěl i Janin let rozpouštět. Dám ještě jednu a pak se jí poptám. Nešla bys do kina a zatím jen koktám. Nešla bys do kina a zatím jen koktám. Nešla bys do kina a nešla bys do kina.

Ctěná Madonna v 30 letech, těch 30 stříbrných na raním slunci. Nevědomá Madonna má pocit, že ještě nežila, jak potom toužila, když byla mladá. Nechtěná Madonna, svět za oknem vagónu i beránek na klíně mění se v hada. Život ji ubíjí, jak hřebík do trávy, skrze dlaň zatlouká, nemůže z místa. Bolestná Madonna, plná je bolesti, odkud však pramení.

Ve večerním okně teď mění se krajina, aniž by přišla nějaká změna. Beránek na klíně i had je mým dítětem, zmučená Madonna, má jediná žena.

Divadlo na malé oblasti zvláštní příběhy dává. Herci

ovací, bez květin, bez lesku, za skomírajícího potlesku. Skončil další jímavý příběh, zhasněte sál. Program slibuje večer.

životem. Sedni si a dobře se dívej a pamatuj, že život jen tak nezapomíná, na neštěstí účast je povinná, jednoho dne budou tu dávat i přijít.

sedí. Proč to vypadá, že je něco špatně, proč jsou všichni tak bledí? Kdyby se tak dal život vrátit zpět, pokusil bych se lépe rozumět všemu, co jsem tak špatně chápal, tak málo znám. Za to všecko, co mám dnes na triku, omlouvám se ctěnému publiku. Dopadlo to jinak, než jsem si představoval.

sněží. Bílý kůň lehá na siřem, zimou je podzim usmířen. Po cestě domů kráčíme spolu, doktor Kafka a já. Říká, že nad vsí je někdy prý zámek, mlhou a suchou lebedou, cesty tam v zimě nevedou a zná vsi nic neuvidí.

zvednu to já, anebo on. Já ani málo neznamená, chrapla vyhlásí naše jména, rezavý amplion.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Prosím tě, dočti ten tisíckrát přečtenej ubrus. Narvi ho do pračky a rovnou tam skoč s ním. Až tě to vyplivne a budej za chvíli čistej, napiš mi, zavolej, já ti to dopovím.

Lenu, nepřál bych vám slyšet tého snoubenca, jak milé mu sdělila, že už je bez věnca, no ale co se dalo robit? Zasnuby jsou plánované na středu. Tak ju chytnul, pošmajchloval, postiskal, mezi tým ju a jí po pišnisku vyliskal. Co se dalo robit? Zasnuby jsou plánované na středu. Chcem, aby si z toho příklad zebrala.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Liber, asi jsem spad teda z višně, ale existuje přece šance, že jsem ti spad z nebe. Tak už mě prozraď, milá, jakou láskou mám milovat tebe.

země plná kaštanů. Vím, že ji taky brzo dostanu. Je to tak snadné a tak prosté. Dva týdny ona, já a postel. A že jsem frajer, a že jsem frajer, a že jsem frajer, tak se rozdělím. Co byste řekli příští neděli? Ať večer na skok přijde ke mně.

0: Čerstvý vítr Plachet, Rádio Folk.
1: Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

byl bych z té bitvy rád zběh. A ty si zkousala nechty. A každý z nás na jiné straně fronty dobu klidu zkracoval, každý tvůj pohled byl šlech. A dál si zkousala nechty. Já nechápu, že navenek se

Nerisknu si bez ochranných rukavic tě zavřít v oběti. Jsi pod proudem, jsi nabitá a probíhá.

nechte. A z pršky modrých jiskřiček, co srší ze tvých zorniček, dál čeří moje vody stojaté. Jsi pod proudem, jsi nabitá, a já jen čekám, kdy povolí hráze, nerisknu si bez

vždyť láska je pytel blech. Tak proč si dál koušeš nechty? Něco se trhá ve švech.

łodzi Big Star. Metlanie zsiedli prachem cest, jen má touha mě nutí jít dál. Cesta má se v dálce ztrácí a bezcílnou se mi zdá jen šlápot pár.

Velká zrada v nás, vždy ten vnitřní hlas vlastně dávno k nám náleží. Ještě ve dveřích trocha váhání, co teď opouští, co ji pohání. A už mizí břeh, jen ho nech tvůj dech, už ti pro lásku nepatří.

podsvětí, snad se zasvětí, je však nebi blíž. K paní půlnoci tváře obrátí, všichni prokletí, když je svázal kříž.

pak povídám, co dělá Anglie. O Anglii mě vůbec nevyprávěj, to je, jak bych sedl uchem na špendlík. Spravedlnost nenajdeš tam žádnej, a připadáš si jako tajtrlík. Reprezentanti z Oxfordu válej si fraky ve Fordu, a my musíme zpívat s nima v jednom akordu, ať jsou jací včas.

Čověče, mě se rozum hrbí nad tím, jak to tam máte blbý. My máme od lordů dávno klid. Vyhostili jsme je ze země a teď si žijem nádherně. U vás by to mělo také jít. Už od těch dob, kdy začala řecit hemže, víme, že chtělo by to strukturální change, že

a uvidím z jara, až to rozkvete. Nechám to plavat a uvidím z jara, až to rozkvete.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Ještě umím dejchat vzduch, honit psiska podél plotu a hvízdat na zdař Bůh, přes držku slíznout za dobrotu. Ještě umím tajit dech,

a v hrdle zlato měl. V žáru noci hluboký se spolu opijem, květy naší lásky tvojí krví zalijem. Žít pak budem v naději, že přes líto byl sen, opak pravdou stane se, až

panoramatu mezi horama tu sleduji. Panu pololvici s horní polovicí hřivnatou. Pana pololvice řízek z kralevice smažila, mídlem polila se, potom holila se v poklusu. Vypadala směšně, když se bezúspěšně snažila horní polovici dáti k dispozici cirkusu.

V hrsti pero řízek jedl Nero řízek věteli. Vzadu Apeniny, kilo huspeniny v popředí. Vsedl do žiguly, strýce Kaliguly, chcete-li. Vzal na půdělati, jel si údělati prostředí.

povím třemi slovy, co se Přemyslovi povedlo. Jeda v čele voje našel uby voje Libuši. Líba drapla dýku, křikla na vladýku nemehlo. Kde si bol tak dlho, by voj popadl ho za uši. A na hrb si ho hodil, pak se k hradu brodil potoky. Zna je našlápneli, někde našrápneli, vyletí. Jeden vylekanec zařval helekanec.

jak na mou věru zahnat nedůvěru k vrchnosti. Když mě kontrolují, i když nametuji, vesluji. Čtu si direnmata a mám dilemata s věrností. Krátce před zatčením, že ji s přesvědčením vesluji. A když na pivo je, myslím na bivoje Zemana.

My čekali jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh a vánice sílí v porivech ledových. Schýší dřevo mizí a mouka ubývá, do sýpek se radí, už nikdo nedělá.

Pak jednoho dne večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně, a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz, a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám, na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod strázem, krev nám tuhla v žilách, nad tím obrazem já klobouk sněl. Nikdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.

Tančil jsem s Marií v laciným lokále, na stole půl litry, u stolu veselo zenický varhany, forte a tak dále. Říše mi šplouchalo labutí jezero. Tančil jsem s Marií v laciný putice a jsem si folklórně do skoku zavískal. Za chvíli po mně už

splněl nám parčík. No tak pojď, Marie, bude to obrovský. Já jsem tvůj louskáček, já jsem tvůj Čajkovský. Uvěř mě, Marie,

Pelmrcho, čuchněte, jak voní krchov. Plav domů, Marie, už toho bylo dost. Zítra mi zaspíváš svou ódu na radost. A tebe, frajírku, zašlapu do země. Já nejsem medvěd, jsem Vašek a neštvi mě. A pak mi rytmicky střelil pár facek. Vyhráli vejvoda,

už to nevydržím. Do vlasů tě vjedu, s rozkoší tě cuchám, chytnu si tě, cítím, jak ti srdce ťuká.

a celou noc se po hmatníku honí. Zvoní v benču a duní v kytarách. Když z vysokého ohně zbyde plamínek a víly nestojí o naši lásku,

0: čerstvý vítr plachet. Radio Folk.
1: Už jako kluk já měl rád les, stál kousek za vsí a v něm jenom hajnej spával. V něm z dálky vlak i ze vsi pes zněli tak zvláštně, že si vzpomínám i dnes. Jo, to byl čas mých jahodovejch vin, odřenejch loktů.

chcete, tak mi rádi zahrajem vám to, co každej zpívá, ať je Spartu či sám. Ten nápěv je prostej, zní jak slabonkej to, co zpívá si ptáček i kostelní zvon. Až k němu pak dojdem, tak zpívejte též, my můžem to zopáknout, kolikrát chceš, a když víčka ti padnou, zkrátka nemůžeš vít.

koukám na ten svět, jak se šine vpřed, jak se kačká na zahradě. Koukám na ten svět, hlavně mít všech pět, ještě chvíli pohromadě. Je tu nový věk, rád bych něco řekl,

jak to s námi vlastně bude. Jeden říká to, druhej zase to, třetí s nimi nesouhlasí. Čtvrtej drží graf, pátej ten je pav, mně se z toho ježí vlasy. Šestej vyčítá, sedmej namítá, že to nikam nepovede.

Sedím doma sám, oči zavřený, do uši jsem nacpal vatu. Jak to počítám, naše snažení nemá hlavu ani patu. Nechávám to bejt, stejně je to fuk,

0: Mate si možná uzle snad, však zavináče.
1: Horší jsou než bída, někteří mají dopisy poschovávané v starých skříních, stovky jich přečíst dokáží, však jeden poslat

cichytit prázdnej výdach cestou do nebeských brán. A liboj, ať pomalu vypráví třeba tu starou, co už znám, jak ves anglickýho krále, jak se utopil Titanic a teď pátrám.

pro sebe lázně, snad mi čistý prádlo daj. I slova tu snejí prázdně, jiný mravy, jiný kraj. Vezu a lidský okrál, moři mlčí Titanic, a tak pátrá, proč tam kapela?

Vždyť malinkatá mandelinka o bramborách sílí. Pak leze z díry, vystrkuje kníry. Má mě ráda, nemá ráda, nebo radši kamaráda. Ať je to ten nebo ten, kdo tou bránu vejde, ten musí jít z kola ven, a jinak už to nejde.

0: Před pár minutami bylo 14 hodin.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.
0: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

A když zpátky se plazím po kolenou, obě křídla pochroumaný, dva tři verše ošoupaný, v ruce drtím. Zrovna snídáš vůni posolenou, tělo v spánku vykoupaný. Aura ti září skrz vlasy rozcvítaný.

toho slova pletu, nebuď laková, nenech se svou krásu ve vlnách, svůj pasů nech nestrácet, když je ti 20. Buď vždy svá, je škoda schovat, tvoje slova vždy jsou úžasná,

Ja som hore, bronka, poďte chlapci do nás.

Kristýna 14 let vyhlíží z okna louku a lurdskou kapli za ní. Lesem prý chodí,

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

bylo mi 30 a to je meta. Začínám dávat hloupý rady do života, tak i vidět, co jsem byl za magora. Chtěl bych to zpátky, koukám do monitora, jestli mi poradí, podá pomocnou ruku někdo z mých přátel, co jich mám na Facebooku. Alespoň 300, se všema četuju si, jeden má křečka, druhý je na kaktusy, třetí má depku, čtvrtý má skejta, pátý dvě dý...

Bylo mi 30 a to je krize. Psal o tom Respekt, vysílala Česká televize. Písničkáři, prý už to taky balej, o čem mají pořád zpívat, když svět je tak nesnesitelně malej. Asi si na zahrádce vyseju konopí, vyberu úspory a všechny je investuju do ropy. A na víkend si najmu Mercedesa, koupím si časopis, co jsou v něm nahý prsa. Vyzkouším techniky, čoko, orál a pis.

vaření strniště, svěšený krovky, espresso s pěti cukry, čučím do obrazovky a oni se mnou. Tohle je terapie, vždyť je jim taky 30, oni vědí, jak mi je. Nikdo z nás není panic, nikdo z nás nemá holku, večeři dva Red Bulli a jednu sushi rolku, pak online erosenku na video Skypeíku udělá tě za minutu, chce to jen trochu cviku, před spaním zbejvá, abych se řádně opil, tak rád bych věřil v Boha, jenomže ten týdít ještě nemá vytvořený profil. Sýne tu v Kolíně, píšu, že bolí mě, když vzpomenu, kdo mi dnes

byl vítr a zvedal se prach na polní cestě. Byl vítr a odnášel slova, co slyšet jsem nechtěl. Byl vítr a ohýbal stromy, až některý zlomil. Byl vítr a celý ten vejlet

sfouknul mi sirku, pak ještě jednu. Byl vítr a hospoda s grogem v nedohlednu.

byl vítr a ze stromů skazoval stvrklý pestky. Byl vítr a my jsme se loudali po cestě pěšky. Byl vítr a přidal se déšť, ruce nám chladly. Byl vítr a naděje na smír pomalu padly. Prostě včerejšek nebyl zrovna

nějak mi nejde s paní Galino. Pražák na vinobraní Galino. Co jsem tě prvně viděl Galino. Co jsem tě prvně slyšel Galino. Bolí mě pomyšlení Galino. Že tebe pro mě není Galino.

na perónu, kousek ode mě. Anonymní dav se kouká do země.

oči, už viděl jsem dřív. Ve městě Betlémě viděl jsem dřív. Kolik je Herodů, kolik je náměstí,

doba fala a nebe bylo modrý jako pols. Před námi volnej den a v autě hudba hrála, tak jsme to natáhli až k Niagara Falls. Já seděl tam a tady Klára,

spod. Pak začal zpívat, škoda, že ten přelud krásný, já druhým hlasem k němu nelze obejmout. A pak to s námi seklo, voze.

až nás pustěj, zase budem venku. Budem odsaď padat jak ten prout. V prvním lokále si dáme nalejt sklenku. Staré kukuřičné z těch kentuckých hrout. Pak se rozejdeme, Péťa, já i Klára. A nebe bude znovu jako bost.

vole krávo, sorry, to je od vás, nejsem žváro, oheň vytáz. Nekecej krávo, skopová hlavo, kytaru zmáčkni a zahudlej. Světový humor, z montérek úbor, modrá bandaska, silná ramena. Zbivej v ochlastu, dám nohy na stůl, jsem nedostižnej. Když totiž mám v ruce kladivo. Skroutím ti ruku, nasadím páku, za krk karate utrhnu ucho. Toču miš suvo na spravny hořiska, říkaj mi Bruno Klátivej. Mám rád Big Lees a Rohlik Stones, medí mě Brigita, kadím na striptease. Na krku trandák, na nohách džinsy a máničky nežeru. Asi je zastřelím. Seš nějakej blbej, zničím ti kvádro, se mě nelíbíš, budeš žrát bláto. Těmadle rukama tahám trámy, a když dám ránu, ty vole, jako když kopne kůň. Métr píva, hospoda zpívá, Ema má maso, o, my se máme. Courám po trafu, buchty jsou vedle, jsem rytíř pasovaný.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk.
1: Reach out and touch me.
2: Začouzený restauraci na nádraží, děda Šlejška při pěti na zdraví. Když mu koupíš rum a pivo, hned je v ráži a svůj příběh nadšeně ti vypráví.

Včera jsem vyšel proti proudu času. Na břehu poci přišel jsem, našel pramínek vlasů.

červánku blankitu, jak je slastné.

ledviny. Doktore, kejvnul, vyplavíme z plodiny. Tělo chtělo doplnit tekutiny. To se tělu nedělá.

tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapení. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

a když přišel ze šichty chudák hoch, doma tolik práce, že se strhat moh. Eva jenom poroučela jako král, Adam žel čistil okna, luxoval. Jo, Adame, Adame, teď v tom všichni lítáme, Adame, hochu zlatej, ty si tomu dá. Jo, Adame, Adame,

Tak seděli v Bobbyho krčmě, při grogu, při kartách. Jim Baker tak řečený strčmě a Chang z něho šel strach. A skoro už blízkly se nože, když Chang měl výhru brát. Tu Ivan jen vykřikl, cože, snad nechci.

vole krávo, sorry, to je od vás, nejsem žváro, oheň vytáz. Nekecej krávo, skopová hlavo, kytaru zmáčkni a zahudlej. Světový humor, z montérek úbor, modrá bandaska, silná ramena. Zbivej vo chlastu, dám nohy na stůl, jsem nedostižnej. Když totiž mám v ruce kladivo. Skroutím ti ruku, nasadím páku, za krk karate utrhnu ucho. Toču miš suvo na správny hořiska, říkaj mi Bruno Klátivej. Mám rád Big Lees a Rohlik Stones, medí mě Brigita, kadím na striptease. Na krku trandák, na nohách džinsy a máničky nežeru. Asi je zastřelím. Chceš nějakej blbej, zničím ti kvádro, se mě nelíbíš, budeš žrát bláto. Těmadle rukama tahám trámy, a když dám ránu, ty vole, jako když kopne kůň. Métr píva, hospoda zpívá, Ema má maso, o, my se máme. Courám po trafu, buchty jsou vedle, jsem rytíř pasovaný.

vzduchem voněl déšť. No a potom pršelo snad věky. Blesky rvaly oblohu, burácel hrom a já zíral do rozbouřené řeky. Jak kalné vlny odnáší větve, stromy,

ustal prudký déšť a já jsem se pořád ještě díval, jak kalná voda opadá, slábne její síla a někde v dálce mizí taky příval. Co mě mohl nést až tam, kam prý tunelem se vplouvá, kde platí stejně.

zprvu trochu stoupá a v srdci ještě bouchá tvoje ochota. A v srdci ještě bouchá píseň života. A v srdci ještě bouchá múza poeta.

jenom tu svíci maličkou, nech jí dál za svým oknem plát. Pod zimní dešť zem smáčí stále hloub, až králu stopy

Naše loď slavná a proslulá na moře širé vyplula. Na 150 mladíků sloužilo jí za posádku.

kraje dubna vypluli, po větru vpřed se vydali za cíl berberské pobřeží. Vše bylo, jak jen náleží, než hrstku mil jsme odpluli, všichni hned ochuravěli, jen každý třetí pak otrnul, k pobřeží berberskému plul. V noci kapitán jel s výsem, hlas se mu ozval.

červená hlína pod mezí, kde kvete hrách. Chtěl bych tě zase políbit o polednách. Z lesů se kouří ta pára stříbří zem. Byli jsme spolu a už nebudem. Z lesů se kouří ta pára stříbří zem. Byli jsme spolu

0: je pár minut po 19. hodině.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

musel splašit kvůli ženský anebo penězům, to je fuk. Dobrý je vědět, jaký nebe mám, až se nohy zvednou. Jestli moje hvězda září, zdali to tak je.

chvíle bude ti fajn. Každý z nás se aspoň jednou musel ztratit. Kolik to stálo, nikdo ti nepoví, nedovede říct. Dobrý je najít lokál, kde není třeba platit. Pocit, že jsem zůstal dlužen,

zadýchá, přesto však myslí, že na to má. Předstírá, že je ten chlap, jakým býval dřív.

Vím, že to nebude jen tak. Tam začíná první slepá lež, co se z šatů svléká, a já se jí nebojím, protože vím, že padám rovným pádem s tím, že špatně

s kým se jejich cesty spojí, a já jim nevěřím, protože vím, že padám vlným pádem s tím, že špatně nedopadnem.

dělá, čas nemá, mám stát. Kariéra skvělá, jogging na devátou a pak učesat psy. Já, papírovej pošťák, čekám na nebeskej telegram, kdo je hodnej

ještě půjde, řekněte mi, kam to ještě půjde, kam to ještě půjde a co s námi bude, když to takhle půjde. Co se to tu stalo, řekněte mi, co se to tu stalo, odkud to sem přišlo, kde se to tu vzalo, co se to tu stalo.

co tu všecko projde. Řekněte mi, co tu všecko projde. Co tu všecko projde, než k něčemu dojde. Co tu všecko projde. Co se ještě stane. Řekněte mi, co se ještě stane. Řekněte mi, pane, co se ještě stane, když to nepřestane.

kam to ještě půjde? Řekněte mi, kam to ještě půjde? Kam to ještě půjde? A co s námi bude, když to takhle půjde? A co s námi bude?

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

na Hajnýho vzpomenu si jen šmá hezkou dceru, na Hajnýho hrušku a jeho dceru samej skvost, jenže on má pušku a s puškou střeží céry cnost, na pařezu přemýšlím a dá to velkou pušku, jak bych vyzral na Hajnýho hrušku, na hrušku a jeho zbraň.

Denveru vede silnice na západ na Fairplay. Není nějak špatná, ale není ani nej. A po hodině po dvou jízdy dostaneš se k městečku Grand. Jsou to vlastně dohromady tak 2, 3, 4 chalupy a vrakoviště aut, co nejdou už dát dokupy. Odbočka na

touchdown a jeden zakouřený kšeft. Tam každý večer točí pivo zrzavej Ir. On říká, odkud přicházím já na to, že chci bír. On vyprávěl mě příběhy a já u toho pil. Bavil jsem se výtečně, ale nerozuměl mnoho. De facto jen částečně, de jure ani slovo. Ale aspoň nějaký pocit mě z jeho řečí zbyl. Říká, když jsi happy beat, ty musíš ztratit nějaký dveře a potom vrátit. A narodit musíš moc dobrý znamení. Rozumíš? Mě říká. Když jsi happy beat, ty musíš získat, mít a pak pískat. Život mě říká, je velký umění.

Co nejvíce česky by bylo, když chceš bez važí. Musíš umět ztrácet, zadní vrátka mít, a těma se pak vracet, a narodit se musíš na zastávce dobrý znamení. Když chceš bez važí, musíš něco získat, musíš něco mít, a pak si můžeš pískat. Jo, životčír je velké umění. Pod poštář skryt nejmilejší knihu. Na sever jít, když táhne tě to k jihu.

nebo pobloudilej Samaritán. Mraků pro věty tvý slovy já nikdy nikde nenachytám.

slávy zašlý slávy, jako vlasy v rukou měš. Dva nosy, a co si víš,

a ze tý tvý záře má každej svatozář. Jsou světy, kde květy nalepí se na každou zeď.

的主のためのVelké vozy písku zavážejí strach.

svato záš. Hej, ty tam, jsi ty tam, nebo pobloudilej.

Aspoň jednou musel splašit kvůli ženský anebo penězům, to je fuk. Dobrý je vědět, jaký nebe má, až se mlhy zvednou. Jestli moje hvězda září, zdali to tak je. Tak se dívej, jen se dívej, jen se dívej.

chvíli bude ti fajn. Každý z nás se aspoň jednou musel ztratit. Kolik to stálo, nikdo ti nepoví, nedovede říct. Dobrý je najít lokál, kde není třeba platit. Pocit, že jsem zůstal dlužen a nejsem vzduch.

nechal chytit, třeba za rukáv, anebo za ucho, jako kluk. Slova, co potom slyšel, ještě dneska jsou cítit. Možná, že nahoře tě někdo hlídá, třeba Bůh.

Bouzí tma sahám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, zdali mám ještě štěstí, nebo je po mně a já mám voskované boty, ráno co ráno stejné probuzení do nicoty. Není co není, jak není, proč není, kam není, s kým není, o čem, každý je v sobě sám. Vyzáblý Don Quixote sedlá svou Rozinantu a Bůh je slepý řidič sedící u volantu.

puštíči koreu, opravdu veselu je asi jako v mauzoleu. Na frontě na mumii mám kruhy pod očima, růžový rozbřesk, fakt už mě nedojímá. Povídáš něco o tom, co bychom dělat měli, pomalu vychládají naše důlky na posteli. Všechno se halí v šeru, čí to bylo vinou, že dřevorubec váchl mezi nás širočinou.

Prokletá hodina, ta minuta, ta krátká chvíle, kdy věci nejsou černé, ale nejsou ani bílé. Kdy není tma, ale ještě ani vidno není, bdění je bolest bez vlastného umrtvení. Zběsile mi to tepe a tupě píchá, v třísle usnout a nevzbudit se, nemuset na nic myslet. Opřený o kolena, poslouchám tvoje slzy, na život už je pozdě a na smrt ještě.

Slova se ti pletou, jak špionážní družice letící nad planetou. Slíknout se s pyžama, to by šlo ještě lehce. 20 let mluvil jsem a teď už se mi mluvit nechce. Z plakátu na záchodě, prasátko vypasené, kine mi zatím, co se kolem voda dolůžene. Všechno je vyřčeno a odnášeno do septiku, jenom mě tady zbývá prodýchat pár okamžiků.

0: probouzí tma sahám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, zdali mám ještě štěstí, nebo je po mně a já mám voskované boty. Ráno co ráno stejné probuzení, denní co ty, ráno mě probouzí tma sahám si na zápěstí.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

za dveřmi prosby a před nimi strach. Ty prosby jsou kámen na misce Bach. Otvíráš dveře, jak se otvírá dlaň, a čekáš, co přijde.

svoje katky zvýšky. Přece volný pád má rádo každý ptáče a já ji mám rád, u svazarmu skáče.

0: je krátce po 22. hodině.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

Jedlo počkalo, tak jsem tě ještě stihnul, jenomže ty si spěchalo, tvůj cíp se v dálce mihnul. A už tě těžko dohoním, prostě máš k běhu vlohy, už tobě tedy nevoním a nestačí mi nohy.

0: všechny jistě předhoníš, prchneš, jak uteklo s mě, a všechno jim to navoníš, jako navonělo s mě. Prostě si drze chamtivé, co když se vydovádí, uteče v noci mrazivé, nevděčný hajzl mládí.
1: Padá rosa do trávy, a než měsíc vylil, na kaskády šíje skal světlo melancholie. Malá mu klestí na oheň,

podle souřad věc. Hledej místo mimo stisk, chapadel, chobotnic. Tady v lomu vraních ber,

Radio Folk. Hlava nad vodou. Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

nevěděl, jak ten čas letí. Dnes se to otáčí, mou rolí je být opora. A je čas na slova.

zima, měli jste hlad. A nesměl jste mít papír, ani tušku, své básně musel jste si

vám, protože nerozumím, proč cítím se jak vy. Osipé Miljeviči, je mi teplo a jsem syt. A čtu si, kdy chci.

Za městem v polích končila zima. K náměstí, když jsem vykročil, já ji neznám. Najednou cítím, že se mi dívá do očí. Jen jsem se usmál, když vítr jara zlehka jí fouknul pod tričko. Chladně a krásně, jenom jsem řekl, půjčím ti kabát, holčičko. Není mým zvykem

Bylo to zvláštní, všechna ta slova. Vyslovit pro mou neznámou. Je z Vysočiny.

Je zero na tvém těle, rychle a tiše, hladinu rozestele. Jsi chrlič na kostele, skryješ své skrýše a sklameš kazatele. Jezero na tvém těle, na tepti sahá, jak doktor u postele. V mučírně pro nesmělé zůstala snaha, jak v plánech stvořitele. Kluci se za keřem rvou o obraz pod hladinou. Stačí jen pohled letmý, než se setmí. Dvě místa v letním kyně s rozumem na mizině. Zádech to divně mrazí, ve frontě na extáz.

srdci už to zebe. Do polí duše volá, že má těsnou vestu, že se dusí v těle, že je v těle jako z trestu. Do polí duše volá, že má těsnou vestu, že se dusí v těle, že je v těle jako

zvala se mi řeka. Plaví se tam koně, tam darovala si nám, co schystala pro mě, čistou vodu v řece, teď kalím.

jamo. Zůstal sám, sám, sám a neslyšel. A tak měl, co chtěl, zlatou klec a těžké sny a s tím dál, dál, dál životem šel.

nová rána, se slunce vidět jenom kousek, ve flašce odčin zále, úhoři, úhoři třou se, všichni moji známí spí, spí, spí doma s manželkami, zůstali jsme sami.

zájem, uděláme velikánský mejdan, projdeme tam a zpět rájem a svatý Petr bude náš strejda, protože všichni moji známí spí, spí, spí doma s manželkami, zůstali jsme sami.

a našel vody, vody, vody, vody, vody, habaděj. Potok mi řve někdo kémo, každý správný folkař nosí vousy, já umím jen písničky v émol a prsty jsem si až do masa zbrousil, protože všichni moji známí spí, spí, spí doma s manželkami, zůstali jsme sami, já a vy. Města jsou jedno jako druhý, černá je osma a barva duhy, černá je barva, kterou mám teď nejraději. Jo, je to bída, je to bída, hledáme ostrov jménem Atlantida a nacházíme vody, vody.

Když tak píšu po nocích. A ta láska tam mi zbyla, nemůžu si pomoci. Co lidí se na mě dívá, poslouchá a přemýšlí, a já tobě hraju, tobě zpívám.

ve čtvrtek přišel první zvrat, první zvrat. Prohlásil, že má jí rád, má jí rád. A ona špitla do ticha, do ticha. Že na ní moc pospíchá,

že jsou možná dospělí, dospělí. A tak při sedmém pokusu, pokusu, dal jí pusu na pusu, na pusu. A zas přišlo pondělí, tak příšerně se styděli, že oba dva dělali, jako by se neznali.

proměnila, tak jako kukla v motýla. Tak jsem tu s vámi léta žila, i když ta láska skončila. Nevěř,

plenka, když ještě mluvit neumí, své hlavě Prahou zašumí, v strakatých podkolenkách, netuší, co se sluší, muchlá se klidně ve sněhu, se zimou, co se zaběhu, vysvléká, aby stihla se,

poznám po hlase. Pletené z jutoviny, hraje si křoví na stáří. Však vědí všichni barbaři, že ještě nemá syny, že nahé je až běda. A na orloji pohlase, ta, co ti nikdy nedá.

0: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

a vyukanej slovo ráze, sem denně až mi slovo krne. Co na mě vlastně všechno čeká, bo abych pořídil si sešit, a nevím, jestli mě to leká, anebo se mám radši těšit.

kamarád je přes noc s Metkem a Štětka odvedle je dámou. Strašej i Jehovovým svědkem, to neohne se toho lámou. Naši nic jim v tom neštimuje, protože už je prostě starej. To, co tu bylo, pamatuje a nebojí se jako malej. Zprava se hrne vykupitel a zleva zase dobroseři. A všichni nesou spásy pytel a velekaní tím věří. Vždyť se to porád opakuje, dokola co svět stojí světem. A zuřivě se diskutuje, co tady zanecháme dětem. Jenže tam vzadu kdo si sedí, kdo tohle všechno naplánuje. A mne si ruce jak si medí, když fejky lidi rozděluje. Zprava se hrne vykupit.

dřevěné lžíci. Matička za sklem pledne, čeká kdo na ulici, ze země zvedne upletenou rukavici. Synáček s rybí tváří a se spodními ústy sotva ji stiskne a hned zas pustí. Jestli ten hubený hoch není trochu plachý, smějí se od buchalu upocení chlapy. Trochu si vypili a teď jsou v ráži, tak vedou řeči o kuráži. Bojím se, bojím ze všeho nejvíc o ty své naleštěné boty, co leží pod postelí. Bojím se, bojím o ty střevíce, tolik se bojím, aby jen tak neleželi.

prout, do oken sirné knoty a na křídový papír černé noty. Servus a do rámečku, dárek pro matičku, vypálený nevus z prsteníčku. Bojím se bojí ze všeho nejvíc o ty své naleštěné boty, co leží pod postelí. Bojím se bojí o ty střevíce,

0: krátce po jedné hodině.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

Jen mě zápalku jsem zažeh, hned byl plamen na světě. Však běda, přiložil jsem mi cufíl k cigaretě a dřív než chytit jsem ji stih, upadla mi na tepich. Jo, oheň, ten je lépe míti na očích. Všichni víte, co hrozí, je-li plamen při chuti, to i více nežli cigaretku s gustem pohltí. To od koberce vžum rychle chytne celý dům a než se naděješ, už hoří střecha sousedům a hned je požár v celé čtvrti, sirény zní ulicí, hasičské sbory se řítí a táhnou hadici, však ať hasí, jak hasí, marně s ohněm zápasí, celé město mu je málo, více žádá si, všude zmatek, všichni mají o majetek obavy, hned by žháře žalovali, armády volali, každý ptá se, kdo to byl, kdo ten požár založil, paže exemplárně zastřelit by zasloužil. Aby zachráněn byl mír, vstoupí do hry OSN, ale jak jiskra skáče, záhy zbrojí všichni proti všem. Plamen poliká v mžiku, Evropu i Afriku.

Texas. 14 křížů, žádný těl. Stejně víme, nikdo

To když jsem rozkládal náš stan, hvězdy bílé nade stromy. Ráno nikdo netleskal, bílý oči, černý holky, jako když vzduchem letí.

asi 40 kdo ví. Kouká jsem a v ruce nůž, z láhve rumu bude pít. Někdo včera zavřel cestu, co jsem po ní k tobě stokrát.

Musíme se hrát a běhat po strunách, na kolenou stát a klačet na špičkách. A nesmíme to vzdát, i když nemáme svůj den, i když chtěli bychom jen

Petě. Chybí ti někdo, kdo se spálí čajem, co neseš kombiné, nebo se ožen s papagájem, ostatně proč ne, proč by ne?

hospody, zaslech jsem písničku, co mám rád. Dveře ušenku malovaný, tak jsem přidal.

svítící cepu, nebo tloukala řepu, zaspíval jsem jí redla a ona jako stěna zbledla, potom stejnou ruku zvedla, ježiš ta sedla. Po písních Jaromíra Nohavici počítám štychy na palici, to jak popadla sukovici a hnala mě až na ulici, ale začínám už tušit, proč musí pořád do mě bušit, bude to tím, že ta má Laňka má ráda jen Deňka.

0: Kdo tě poprvé vysadil do větví stromu? Bylo to ve městě nebo v sadu vedle lomu? Vidíš to před jaří, jen kousek od domova? Na chvíli zaťatý a pak si volal znova. Před mořem, před bouří, před lety.
1: Před mořem, před bouří, před lety.
0: Poznáš ten stín.

kdy jsi poprvé zvládl cestu bez pomoci. Odřená kolena stála za ten pocit. Vidíš ten listopad pod nebem plný

z domu, sedám si na zem pod jabloní, na mě se nikdy nedozvoní lampion jabloňových květů.

včel jak za sokolských sletů, po mně si opakují větu, kterou tě za pár minut přivítám, jak je to hezké nebýt sám.

jakýkoliv technice jsem dokonalá nula. Ač nemám ponětí, co tištěný je spoj, kéž by mi technická část z vás teď prominula. Já bych chtěl u sebe v pokoji